začnu, až mu však chceš, tak já ti ho dám. Co se tak díváš? To jsem já, Arabela. Veď si se so mnou tak velmi stretnout chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kuchur jadu na hrášok malinky. Pozor, na prstě máš prsten zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak já ti ho dám. Pozorím, na prstě máš prsten zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak já ti ho dám. V rozprávkách to obyčajně trochu inak bývá. V rozprávkách

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad se trochu třásl.